kačice, že má dětky od krásavca, čo má hniezdo z pravice. Našej kačke taká závis skoro vôbec nevadí, vždy sa obzrie na svoj zástup, ten tak ľahko nezraní.

0: Petrič odjede, no tak prosím pokoj dejte, už Petričce neříkejte, že je
1: Godzilla, Godzilla,
0: kafíčko dopila,
1: Godzilla, Godzilla,
0: trochu tu svejči.

Vyskočme jak poistky, hej hopčík, nadšene, aj na sladiaky skáčeme. Všetci spolu hore dolu, po kapuste dub.

co dělat mají. Říkej mořím, ať tě poslouchají. Uvěř tomu, že jsi světa pán a běž vyhrát.

0: dětičkám. Myslí si, že tě poslouchají.
1: A jestli chceš, tak se klidně snaž a myslí si, že je vychováš. A jestli chceš, tak se klidně snaž, to ti radí z břicha ryby.

sedadlové a tři sedadlové a čtyř a pět a šest a sedm, osmi sedadlové boby. Kdybych měl plantáž na rovníku, přibral bych si pár společníků, kšeft by byl jejich jediný hobby. Po celém světě by prodali ty moje boby, dvou sedadlové a tři sedadlové a čtyř a pět a šest a sedm.

a zavrieť očká. Už sem cvála rozprávočka, budem s tebou, hoď mám prácu. Nech sa všetci čerti pracujú jak bubliny.

noční obloze, nutím vlky být, nutím blázny blouznit. Říkáte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit, pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím,